0: dong taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka tirgur taka chum taka tirgur taka chum tirgur taka chum tirgur taka chum taka chum taka chum taka dum taka de taan takita takita dikita tirgur da taan takita takita dikita ta tirgur da taan takita dikita takita ta tirgur da ta takita na ta takita na ta takita na ta tinda takita na ta takita na ta takita na ta takita na ta takita na ta takita na ta takita na ta tinda takita na ta
1: Takatimita,